0: A snadno to znajecie, to so manželska nedźelu popołudnju praša praj mi, dźe sy, abo tež přečeljo so prašaja, no dźeda ty sy. To rade odmówiš, ha, ja sym při kopańcy, při volejbulu, abo tež při jechanju.
1: MDR Sakska, serbski rozhlas, sport.
0: Wuslitki zima, Jan Reho.
2: Druhe volejbulowe mustwo Holco Viktorie Worklecy z kapitanku Zaru Schnablec miješe sobotu pola Nysa volej swy rozpoku perfektny start do noweje sezony. Worklečanki dobechu zazbyłu partiju z Cinola. Najlepša rajarka w riadach hosći by Aneli Kumorec. Při 28. koparskim turnirje starych kniezów w opokal serbskeho Sokova je rajne zjednoczenstwo športowej jednotki Kruščice a koparskeho mustwa zelenobyłe hoki piat kvečer w Kruščicach šitke 4 ry dobyło, a si z tym tež pokal zavěščiło. W ry w mestnje 2 a 3 dobieštaj cilkaj Sokova

koparske wuslědki winowatostne dypkowe ry. Wyša liga Hornja Łužiska Budysa z Budyšina je w Delnej Łužicy w Kšišowje 1-1 rała. We okresnej Wyšej lize Sokolowscy Warriorowy Ralbičanskim Sokołam Kšidła přicihali a sci 1 dobyli, Brnjež hosćo z Ralbic přez Richarda Schneidera z 1-0 nawedowali. Hišće do połčasa pak Paul Kokort wuruna. Bydl kodźine dokonca trechištaj za hosćičelow był 180 sekundow Marvin Kowalik a Luis Kreutz. Drohotka Ramnow SJ Kruščicy 1-2, Jan Boguš Běza SJC Wurunow a Clemens Mark w CC Mienčinje přidatno rajno časa k 2-1 trechił. We okresnej lize Štafla 2 su koparja druhoho mustwa SJ Kruščicy z 0-4 w Počnicy přirali. Radworski suk porážkow je wusukany, Radwor Němske Bazlice 5-2. Cilce radworskich rotow Mik Grubort, dvoje Kaspar Dziswałk, Julian Glücklich a Marius Adam. Ra kloštorskich koparjow bu krótkodobnje přepołožena. Svoj prvni dypk ma Radworska koparska rezerva, wona je w byłym kumcu 4-4 rała. Dvoje rota je tam Kaspar Dziswałk cilił a po jednych Marko Handrik a Leon Franke. Svoje prvnje dobyće čera rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice svědčilo, wone doby z C2 doma w Nebelčicach přečilo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Dvojny cíl z rotu by Florian Bulang a junu svědčachu rotový úspěch Fabiana Korenka.

0: Što je z nami? Praša so Pink. Što je z nami? Što je so konc tydźina stało pola nas tu we Łužicy? No, to nětko vam pojedamy na pošesćiche.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Grojlich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanost gmeny Nebelčice so mjeno Mirko Domaška hustčišo na voľbnych listčikach jevi, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar vosov. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonil vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu so zastojnstvo vjesnanosti na nastupi, jeli ve drugim kole večinu voso dobuđe. V teksaskim Serbinje su čera svoj mjestem hižo 8.30 vendeš fest vosvečili. Na 1800 ljudi je prikvatalo. Organizovalo bi jun znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kiš so za zdjaženje kulture potomnikov serbskih upočuvarju zasađuje. Zahajili su sveđen z njemskorečni Boži službu v crkvi, v kotrej špješe farar Jan Kiljan hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vitaše hostči a informovaše vostavi nach serbskich Wupuczuwariu do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čerawšej domkowance nowy rad Lubin posvědčil. Po dopodnějších gemšach su nowo twar přepodali, v kotrymž ma 80 ľudí miestno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Cedujario sjatočnosť převodžachu. Twar traješe lito a płačeše 1,1 milion euro. Cí štvorče Sakska spěchovała, zbytky vosada sama nazbierała. Nowy rad Lubin stej na miestnie starie brožnie na dvore Ralbicach. Pichanskeje fare. Pod navodom dirigentki Judit Kubicec su prenja Serbska kulturna brigada, Serbska komorna filharmonija a skupina Johannes und die Gerstengarbe čera večo posljeni raz predstajili oratori Vulkotna voda z Pera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Nidže 100 zajemcov z Českeje a Vužice by se do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenja tamnišeho kulturného tovarstva Đakovachu so zastupierio do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajiću postvu dobre kooperacije přichodže dalivěsč. Skladnostne 80-letného vopstača domovinskeje skupine Vohoze je předseda domoviny David Statnik sobotu dovolietnú domovinjanku a předsedku skupine Ingu Novakovu s mytom Serbský dudak počestil. Mytovaná je posledná veľse, kýšišče aktívne serbšinu navožuje. Na svedženskim zariadovanju Inga Novakova v Uzbine so je serbska národna drasta regiona vosebite pokvat, kýž ma so zdžaržeč. Domovinska skupina v Vohozach ma tu kvilu cínače čvonov. To bych upovestče, kýž namakače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca nimo močilo tojšto svunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krásne babiličo. Na drach tež rune svunčne vupada. Tam všetko dere beží, vyskačo, žanech poskytku nimam. Jeli popuču dženca ráno nešto uledače. To nic čakač, ne dom šmuratko do ruky, abo najpre dočakunš, abo se nidže napro ronzaječ. Prošu zazvonče buduši in sima cici 400, abo napisač nam tež rade informáciu přes četovú funkciu naše damotnije app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 pana po 6, dere informovani do nového týdženia s Milanom a Jakubom.

jeno Šnebečicach, ale tež Mužakowje su čera noweho wjesnanostu volili respektiwne měšćanostu, a tukwilne měšćanosta Tomas Kral wot CDU chce so znowa wolić dać, a je tež najwjace wosu Roma dźiju 32,6%, městno jeden, ale s tym je tež absolutnu většinu zapas rika, so budu 1. oktobra hišće raz volić v drugim volbnym kole. Aj, a tež nevečica však su čera volili Tomáš Domaška. Mirko Domaška je čera dobro, tak je pravě. Cím hinčiny po 5 hodin posta. 5 hodin cia posta.

0: Michael Patrick, Herr Kelly, tu serbskim rozo, su peč hodzin. Nedom peč a postaje, no a to je čas za naše
1: nabožne słowo.
0: Diš ma dženca rano Milena Švidžic z Miłočic.
2: Drude, přeju se prošče mir. Nic, dokež by šitko rune špatne było, ale dokež so v šednym dniu husto delko runo časne vodmiło. Rozmowy, boješće, terminy, mysle, a mjestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš opravdu raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom stej. Skrýt to ryka, so netrebam nastajnosći fungovać. So můžeš krótka předuchnuć, bez toho, so bych direktne zase do přichodného nadawka kvatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi kus kvotstavka a pomaja mi, živenje zase jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne neje kajš klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. W tajkich wokomikach potom bytnu, bo neje nedzie daleko preč. Ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznawamy.
0: Dobra, Milena Švedžic z Miłočic, na dawku a zamobitošti farskie wikarije Pančice Kukrom. Štyri menšiny do šešćich je.

nětko ab do Čěskeje na Moravu. Jacač, Cicečí Serbo je tu kvílu dolných Bojanovicach, Česky na Morave popuču tam, sveča na svatého Václava svoje hody, to žneja tež lietuše víno. Čera je znova nimale 100 porov modžiny na rodných drastach, tak menuja to kroje rejovavo, po tak menovanym maju, to je vysoký štom. Podobnie naše meje, toto bychu bose kodžo a zbywajo popuču, to słyšíte po zadku. A ja dženca potom zaraja cymbalowe skupiny při tamniších widowych pincach a proša do zromadného zpywania, kujže lito dojedže si tyž skupina Serbo na Moravu, so by si runie to si lubič dała. No ale oni sme tam z kameru za vulatko popuču byli. V mediatece môžeće si to rade ešte raz vobladač. A so do českého sveta zanurič tam namakače přinožk vo podavkach a môžeće si tyž haj raz v Česku na rodnú drasku, tradície a zasadne vobladač, kak to tam, tu kvinu, dolných Bojanovicach v Česky vupada a klinčí.

0: přišodźin 4.20 je čerasu w Nebelčicach volili. No, ale tež policija, za tam nikak, drbě was tym zabirać. Milan will jace o tym.
1: Policija z G.
2: Aj po čerošich wólbach Nebelčanskej gmenje je nichtu w serbskich Baslicach škarau před domom Mirka Domaški, kiž budže pravdepodobne nowe wjesna nosta. Policija je nam rano wobkručiła, zo su přijeli dla rozestajenja mjest dvěmaj osobomaj, kotrež su zmirovali. Geht budže při nakupowanju na vaše mošnje, sobotu běchu w regione jacore pade, gdzieś su neznači se z nakupowanskich wozów mošnje rabnili, w Radebergu, Niske a Habrachčicach, policja radzi mošnju blisko čeva noseč a nic nie w obgeczbowanu w nakupowanskim wozu leżowostajč. A keď bu tež při kupenju tepenského volija v gmenje Waldhufen, to je blízko Niskeje, je muž online 50 litrov volija skázal a nedom zapvačil, dostal jund pak ženje neje.

0: Miley Cyrus, End of the World du serbskim rozmosu. No, to podadamy do Kroszic. Tam są czera 40 konia cych zapszachów ze serbskich, katolskich, a też niemskich wokonych są na nyszpore czera pożonowali w Kroszicach. A to warstwo Cyryla a Metoda jako zaradowa tun by z wotwosom do štere spokojom, tak praj organizator Juri Špitank. A vone celebrant dvurečného nyšpora by kulovský fara Gabri Šnauka a tuta tradícia požonovanie konjacich zapšahov v obste hižo z leta 2008. No vidíš, dalšie novosti z našej domizny má netko Milan za nás.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so meno Mirko Domaška husčišo na voľbnych lístčikach jeví, ač dosta oficiálny kandidát Tomas Klar voso. Po tukvilnym rezultáče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% voso. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozivý. Neposredne po prvním kole bie Domaška na naprašovanie médiu zdžiliu so zastojnstvo vjesnanosti nastupí, jeli v druhým kole väčšinu vosov dobuđe. V texaskim Serbinje su čera svoj mjestem hižo 8.30. Wendisch Fest osvečili. Na 1800 ľudí je přikvatavo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kiž so za zdjaženje kultúry potomnikov serbskih vupučuvarjo zasadžuje. Zahajili su svedžen z nemskorečnej božej službu v cirkvi, v kotrež bieše farar Jan Kiljan hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vitaše hostči a informo vaše vo stavi znach serbskih vupučovarjov do Texasa. V Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkovance nové rad Lubín posvědčil. Po dopodnějších gemšach jsou novo tvar přepodali, v kotrem šma 80 ľudí městno. Farar Křesťan Grubert z Magdeburga a Ralbičan z Dujarjo sjatočnost převodžachu. Tvar traješe leto a pačeše 1,1 milion euro. Cí štvorče Sakska spěchovala, zbytky vosada sama nazběrala. Nové rad Lubín stejí na městné starie brožně na dvor Ralbičanskeje fare. Pod návodom dirigentky Judit Kubicec sú prenia Serbská kultúrna brigáda, Serbská komorná filharmonia a skupina Johannes und die Gerstengarbe včera večer poslední raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcineje. Dieže 100 zajemcov z Českeje a Vúžice by se do aule Libereckeje technickeje univerzity dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kultúrneho tovarstva džakovachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajiču postvu dobre kooperácie v přichodže dále viesč. V podstupime bučera večer v ustajenca načasne serbske vumilstvo votevrena. Viacač 120 zajemcov by na verný zážu přišlo. Skupinie NSK Lipsk a kolektív Vakuum pokazate tam svoje najnovše tvorbe. Hudžbne v obrubi štaj votevrenie Shannon Soundquist a Paul Geigerzähler. Stopom pokaza vumilča Janže van Hell svoju serbsku track performance. To bych upověstče, když nám kače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca nimo močilo, to je što slunca, 21 do 24 stopňů a sucho.
0: Dobre vůlede tež, to je naše droji nastupa. Tam je šitko, svobodne, vyskače, žane nimam za vás, tu už mám dobrú a vysu jizbu do džencnišeho dňa. Ci minčine po na po sedmiche. Dobre start do nového týdženia. Přejemoj Milana Jakub.
1: Serbský rozvoz.

0: Runje smy w tym naszych połyszczach słyszeli. Niebelczyca su czera drugim wólbnym kole wiesnanostu wuzwolili. Na liściku stejeszy jiniczki oficjalny kandidat Tomas Klar, a tola miejeszy wun kontrahentu Mirka Domaszku. Wiatce hać ci szczwórczyny wólbnokmanych je wotwosowało zaim by nesmyny wójki w osobie tyś potom jakoby wólbny lokal zaurjeny. Katka Pöplec by namestne, jako su wólbne listčiki wuličili.
1: Čeho dla stej tu telko ludzi wokoło jednoho blida a přidaduje, kak druze cedlki sortiruje a liča. Tole sem so čera zađiwa naprašała. Wiedzach šako, zo je situacija nebylčicach napjata, ale kak jara je wobydlarstvo pačene, to možach čera namestne doživić. Přeco zaso si přiladovarjo nešto přišeptachu, nekoci tykachu svoj nostiš předaloko do vulbnych podvožkov, tak so dobjachu je vůdce napominač. Na vůsledkach pak to ničo nezmini. Mirko Domaška, kotruž ani na listčinje nestiješe, dosta 328 a s tým 1,5,47%. Cirkunje 28 viac hač jenički regularny kandidat Tomas Klar. Mies přiladovarimi bie tež předseda zarjadniskeho zwjazka, Stefan Anders, kotruž so wieso wieseli, tož maja ludzo zajim na demokratiskich procesach, ale tež wón bie zadźiwany přez wulki zajim při wuličenju.
2: To wopradźi jara neuši, ne poprom drude jeno, abo dujo se to wobladaj, ja so tak veľa ľudí šinu, tož ja ženi nesem doživu. Ja si musli dukiš o to šitko jara emocionálne o tučasnú nebečicach, snáčte si na vista nedovera na všetko tým jeničkým, ktorý šte wuliče, až čo tak praje beží, musím už hať jemili znojenú skrožbu přečivo tým prvným šekali tých wulbov. Tak so sa tá wulba dobova ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho si nena, bo tam musí bunce si to nieký celý dokvať neobladať, čo je tiež o praje bieži.
1: Wulby same sú mierne odbieželi, prajichu wulbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, či tiež Mirko Domaška, jako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvílny vúsledk vozeviu, som jeho zazvoniła. To se džešo runje za svoj bub ši večeri.
3: Moje džeči se te nek vjesna nosla, a pojcem se hod moju snano to tak upada.
1: V 48-letne nan dveju džesči, kotruž kođi rade na hojntvu, ne je pšet nešto tydženjemi hišče s cvastem ličiju za mosa zvjesna nosu stač, kaž sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na džak za dovieru sem na tak zrozumil. Ja budem najprv si domovi za oblač, kde financie sú. Kak vúpada s tvarským dvorom, tam to tie svarené odvoro. A kak je to cilkone na položine. Když sa nepede se nima, čo môže čím šo žiť To nesmie byť zo kmena, je nešto osebite, alebo nešto lepšie, hač vôbec ľajo. Když sa ničo na konte nima, je nesmie dživať. Tam to je najprv čona nul stač, potom môže dživať, když to nejde, dobien lanačka, jen ten pas, vôko kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvarské dvo, cilkone položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přimač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije se to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sejara nadžio, zo tak mena nikak romadži zrošče. Ja si myslil, jeli bo se to dobo stač, buch za ošte dobli v oboji boki dvajci kroče ločejiča snač so na vycune dybki koncentruvač. Hač ta vola k tomu tujo a tiež ta kmanošť. To se ja nisem viste, ale ja so jara nadžijam, zo tomu tak budže.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera Nebelčica, hač sa situácia gminy net zmieruje v štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, dženca pripodňu vozeby voľbný vúbierk potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec, večera námestne a je nám dženca ráno o tým rozpravjava.

Christoph Mikłoszk. Serbskim rozwosu 6 mjeńšinow po napo 8 je a to běči kuriozny napolad konc tydźenja. W Halštrowje, w skałje pro Stein, běchu tam wulke nakładne auta po puču, a to po krosowe čare. Tutón cywy sport ryka Truck Trial, to są wosobite nakładne auta, kiż co po szkałobach, dołach, a tyż skaliznach puč pytaja a dobia so po kamenjate čare najspěšnejšo do cíla podač. Tysace přiladovario je konc tydženja rône tam do Halštrova se dojevo. Bě to pjaty a tyž posledný bě sezóny 2026 voneho Truck Trial a s tym tyž vůlke finálne mištarstva a v těch mištarstvach 2026 nastupuje vosebě týmy z Němskeje a Českeje. Město klasické vůbědžovanské čáry s vysokými spěšnoštěmi stěje še čera ležonošť sama. Skava pro Steinhalstrowe sredžišču, příroda, technika a tyž jižderské kmanošče. To jsou konc tyženia tysace zajímce tam v obkyč buali a jedy chceče si raz taký kolos bobladač. Pytajče tola raz internetče za Truck Trial. Viele vesela, to se na tu nao tam nepraj. Tute vůjke nakvadne auta. Upadaja drejet, lakáž krosov ježdžidva, ale nekak sú to nakvadne auta, nekak je to tola cringe. Kaž moži napraj, trošku spodžiune, trošku, haj, spodžiune upadaja. Cringe, trojazink tu srbskim rozvosu.

0: 8.4 štyrja postaje.
1: Nábožne słowo.
0: A tute ma dźensa rano Milena Švejdžic z Miłočic.
2: Drude přeju sej prosće mir. Nic, dokež by šitko runje špatne było. Ale dokež so by šidnym dniu husto delko runo časne wotmiło. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš woprawdźe raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom stej. Skrye to ryka, so netrebam nastajnošći fungovać. So môže skrótka předuchnyć, bez toho, so bych direktne zaso do přichodného nadawka kvatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi ku skłodstawka a pomaja mi živenie zaso jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne neje kajš klinči. Ale je rune to, štož na zaso sortiruje. V tajkich wokomikach potom bytnu, bodne je nedže daleko preč, ale nam šim bliže, hat šu nemirnem šidnem dnju spoznavame.
0: Dobraj, Milena Švejdžic z Miłočic, na roku a zamobitosti farskije vikarije Pančice Kuko. Štyri menšiny, dođe večiche. Lohko so nimaš, zaspiva Marko Smuatu, serbskim rozvosu. Dźensa přejemoj z Milenom na kuže pat, so se vo sebe lohko mače, šako je punžela, dobro start, dođe z nišje punžele přejemoj.

Słynsko jaco do kóžde tyžeń jesnejše domkežo listopada a oktober stoj před žurimi. Jo na zima. Ve Serbach jo to cas k jarmušu a na zimskich koncertu. A cora jo kor Dolnoserskiego gymnazijuma zachopil s prednym na zimskim koncertom a jo rozvieselil publikum přinem ve vitošojskich stronach. Dajle jo ve všech rožkach serbskej Łužice. A ho ve serbskom programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertu a na zimskich spivov. Lipskojc Katrin vytvoril žinca ten red ze spivom Na zima s tobou.

0: Dejš Rock njesmě pobachować, tu i słyšiće skupinu Nirvana ze spěvom Smells Like Teen Spirit. Katy Perry spěvá California Girls. To je mjez druhým dženstniši hučbny přelad, najprve pak nuva doba za hudži, woni maja spěv Zvote morja za vás, vele vesela.
1: Zadkula.
2: Šo tamne?
3: Je vostudve.

0: Thema dźensa nawuknjenje serbskeje rěče, k tomu smoje sej Linu a Malona do studia přeprosowoj, wona jest zaj mjenujcy serbsce wuknowoj.
1: Wulki a wážny faktor za nawuknjenje rěče je input. Ale wězo treba štěž do skwadnosću rěčstwa nałožować.
0: Haj, jeda so pola waju doma serbsce rěčało?
2: Nie pola mě nic.
3: Also pola mě tež nic. Also jako mój nan tež může serbsce rěčać, ale mes nas doma so nie so serbsce rěčo.
1: A jak to potom za waju byše, je to za waju dosahało w szuli serbsce rěčać, albo jeszcze przede tyś, że rekli wy bysto ani snacz, a jak husto staj tam swa serbsce rěčało?
2: Hej, also za mě by to schon gusk napinace, tyś za domjace nadoki a dajke wice, ale hej, also ta zakonana szula je te dzieci tyś dla tutun 2 plus koncept tyś unterstützt podberał. Hej, ale co byś jeszcze da immer da trua praszona?
1: Jak usta jeszcze to z co potem ryczało?
2: Also ja noś w wódzbu, w hej, serbszynu, a bon w matematiku, a wicnie wódzby kusk.
1: A jak byś to powiedział, to by znaczy, tak w szuli z przeczelem i z cywa jeszcze nic w zakonie
2: szuli? Nie, tam jeszcze nic.
1: Okej, okay, Malona, jak by powiedział?
3: Also, ja jestem jenaż w serbsku wódzbu, serbsku ryczał, na zapoczatk, a potem, że jak ustary wódwam, also wódwał, albo, vielleicht, hi.
2: Hi.
3: Sie mir tam wille serbske przeczele miał, a potem sie mir das der kus serbsku ryczał, a da mi echt wille pomał. Ale nic jenom ještě vokable také v hudžbu, so nuc prügovat stač, sondern tež jste čečele také v Freizeit.
0: V
3: svobodnom času. V svobodnom času,
0: hej, to je také nedom kus naše příšerné prašeno. Menu se čeho také jen dyb kmilí, když čeho za vás budne nie, zovo započínače v pohodě serbsce ryčeč, also deaktivne tun ryč vodcama vůžič a nic jenom v hudžbe. Herr Stöll, warum ist da noch dann Bumauer?
3: Also, bei mir ja einfach, tun es Männer, du vor Draht, wo war der Kruschitzach, Bro. Du gehst für Kruschitzach, machst du halt Wille. Es wollte mir, kisch jenoch selbst Ritschi, also wirklich, die ist konstant schien ja, da ja, tun. Also, hi, dann dörb ich das selbst Ritschi, also dann tisch angesprochen worden warst für selbst, aber potom du Wille Ritschi, also du einfach Jara Wille Ritschi, potom du da nutzt du deine Stotte, das ist der. Ludzi serbsce rěčeč, haj, kajž například z závodnik svojbu v Krušicach.
1: Po takým značtěž nikak to nuzovanie k tomu v projektu serbsku rěč navožovač. Haj. Lina, jak to byla tebe upadala?
2: Haj, byla mě by tu ten dyk eigentlich haken stěž a s mojím přeče Kilianom z Romane přišla. Haj, tam jsem já bon započínala s ním krok po kroku kusku ja serbsce rěče, haj rěčeč. Haj, tak w svobodnym času z nikami přečelemi kusk, ale netko haj, nic tak popravdě.
1: Po takim pola v obojich z vás je von svošet štun dyb, kto rěče ja nejaši šo v šuli, abo tak, ale skrý haj, w svobodnym času s přečelemi, abo se s ľudžimi, s kotrýž moža im serbsce. Jak da byście to znaczysz za was? Musimy słyszeli, ile na twoje starsi w obaj serbsce nie może taj? Malo na pola ty by jenoś twój nan. Ja to za was na no, a zbyście to za waszych starsi znaczysz, nidzie jen dybk su woni troszku serbsce nauknęli.
2: Also moje starsi nie tylko nie rycza serbsce, bo tak, also to może haj po wokable nie tylko, ale te to jara Podpora, ale nie tylko, hej, nie może tak wirklich serbsce rzeczać.
3: Hej, also po mnie to einfach, moja matka mi nieco praszał, też to ten wokabel nie znaje, a potem sobie ja tam kus pomał, albo też ja to znajem überhaupt, sobie ja to prawo, hej, to, a to, tak, a tak rzeczy, a hej, ale wyli ja co nic.
1: Okej. No hej, a po przysiądnym spyły ryczymy po tym wotom, że wóz w waszym szydnym dniu serbsku rycz nałożujecie.
4: Dysm jara zruna, to si zaspie

0: Ale by šetce by... So myslíš, to je nekada vokabla, čiša treba ma tajke nešta, a tož mi například tež, alzo jene slova fajbe, potom mi tež ľudžo to vorpraja, tajke nešta mi pomaja, ale tež ty šetce korigiert vodváš, na jednare slovo to tež kus nerve, a potom so tuž kajš tajke bešemet gefühl, to jo, ja to nemžem, a potom to automatisch jen tyle žojš, alzo mene serbsce rečíš.
1: Okej, okay, ha, te teme mu potom tež ište přinžemo, što jo snač tež trošku, štož maja snač tež druze trošku vopkeš, bo ať ze serbsce vukňa co mi. Po přichodnom spivje, Locked Out of Heaven, pak zaberamo so najprve do jodnu ze serbske identitu, što, abo što je poprom serb.

0: Z našimaj hosćemaj so tu pilnje rozmawiamoj a smoj tež hižo tujšto zajemało zonjivoj, dała pak wizo tež tujšto dalšich přikładow za modostnych, koci su serbscy nauknili, bez toho zo maja serbsku svojbu a tak dale.
1: Cele prawe a jeden z nich so nedom raz sam przedstaji.
2: Witajcie, ja sam Beno Rytze z Budyšćiny a ja ryczu mjestem kus serbsce. Moja najwětša motivácia serbsce zrozumieć abo kus ryčeć je bo, so ja sam při Kopajnce v Krušicach a při tym je mi najbolje pomal, gdyż su šice ze mnou serbsce ryčili.
0: Beno raje w prynnym mustwie bola SJ Kruščice, przed niedzie 5 letami je z Budyšina do Kruščic minił. Tak by za niego w obchodzie Kopańca rozsudna, tak so dżęca serbszczynu dosponie rozumi, a tyś jara dere ryczy. Wun chce so mianujce tyś zwonka rajniszcza serbsce ze swoimi kumplemi rozmawiać.
1: Beno by tyś szula na serbskim gymnaziju w Budyšinie, ja tak rec do Bieriadone chodził, a tam nie so jeszcze cyle tak dere serbszczynu identyfikować.
2: Hej, ja dobił schon preč, so ja sam ten hučba, aber serbsce w šuli kus wostudwe namakał. Mus mu šece cilewele gramatik, aber kus vokable činili, to ja nesem tak cool namakał, aber hej, nic tak efektiv za serbsce vuknič.
0: Po jeho měnění by hudba po takým trošku lepě organizovaná byť mohla. Měně suchy je teorie a skýry viac řečenia, všojené hač se zmylkami.
1: Na koncu pak je Beno do měnění, zo je rozsudný argument, hač na koncu úspěšně serbsce vukněš abo nic, svojská motivácia.
2: To klinčí znáno kus lůze, ale to einfach netráš serbsce, když to nemžeš serbsce, ty můžeš se s kůždom nemsi řečeč. Kůžde serb, ty nemsi skoro perfekt může. Ale jako nemc, ty ta bohužel netráš. Jenož, když ty unbedingt chceš, já namakám. Also, já ale sputám serbsce řečeč, ale když já nebo v Krušicach Kopajncu rau, aber dajky nešto,
0: Beno Jensen je wird tak serbsce ryčo, to ja si wun wisto.
1: Wotladajo wot šulu, abo projektu gajš zari, muža potekim tež serbske športowe dorstwa tomu posredkovač, zoso ludzo za serbstvo zahorja. Jara cool, ja minju.

0: Chcemy wam skrótka dalšu modu žonu předstajić, kotraž je w běhu lit jara derje serbsce nauknęła, Anabel Medatec z Budyšina.
1: Ona je z cjomi litami hižo do serbskeje pistowanie chodziła, pożišo na serbsku zakwanu šulu a potom na serbskej gymnazii. Ze staršimi je so k domu rozsudziła do riadone z mačernorycznymi dziećimi hič, štož nebe za nju spočatne scywa tak jednore.
2: Mi ženin ja tak češko pánu o tom gramatiku a o tý písomne so kus kvúrekovač, to som ja přesto som ja to hoď jara klasisce nauknula. Byť to v porádku, ale tie převinené serbsce ryče čapon tých struje, kýž sa na osu na to gladali, že si nešto vúpak praje, abo to lejne svoj ne znaje, to mi pon jara nevestu činiu a to mi pon češa pánu. A tam sa skrutka přemusať, chcem ja v opravdu dále serbsce ryče, ale
0: Hej, ale když ju takhle na tym niveau ryči cvršiš, potom je jasne, zo je so potom přeco bude převinič moa. Dženca Sedomlič po zvoženu matury ma tojšto serbskich přečelů zrozumí, číta a ryči na mačernoryčnym nivově.
1: Dženca bydlí v Drežďanách a ve všednym dňu viac tak husto serbštinu naožovač netreba. Za Anabel pak je vážne, zo si vědomě spýta čas zariadovač.
2: Ja som tak vile v lita, to invest to a za ten rytsch tak nauknu, da by to škoda bola, to neke zubič a mi o to mest die jara vážne, ja so zesti rytsch, zesti končinu a kulturu identifikuje na moje vážne a ja hej som zbožuna, so sem ja tu rytsch a tun kulturu zeznač smyla a tak nauknuč smyla a so sem ja in božel na tem buč a dla to cu ja so vo to starac, so to žerži, so ja to dan naložuju, so ja moje kruji mama, ja som ti tak džakuna, za ja moje přečelo mam, kýž ja žno lita duo mam, so skočím, že ja sabse rytšet.
0: Tak si vědomně čas vědomězně organizuje, zo so se serbsko-ryčnými přečelemi zetka, serbsce bojšče přes handy písa, dokáž je za Anabel jara vážno, zo by si serbštinu na vysokým nivou tež zdžažala.
2: Tum kru a te serbske ľudži sú zamejen jara buky, že čo lámu, že to zdžaža, čo keď ja si nemusú zobuja nejaké serbske knihy, títa vás občas to zdžaža je toho, pretože zamejte aktívne vúživané tie ryče. A hej, što mi to quasi die Pschinisse. Aber so in Jednoroputne in Mayen und Ruhe Ritsch, da hat Jednorene Bordstvor, da mi nabadne wird Pschicht ruhig Ritschach, so du wirst dich der Ritsch nauer, so als das ist doch Dergi, si muslu wohne ja da intrinsiska Motivatio, du schien das haben noch zu potom ja ra Tschechko, a du schien dann Pschicchino Satonima, potom ja die Tschechko.
1: Hoj, runje gajš je beno rece, Prederek, ja tiež Anabel menate zbotek im dorminjenja, so je svojska motivacija trybna, so by serbštinu nauknuć, respektivne si zdžeržeć mu.
0: A to je zavešćine što štož pvači za všich serbu, nic jenož za tých, kiš nesu serbskoho pokada.

0: Ja sym přeco taki pošitkowny zajimił za rěče, a potom byše tam tež te widomje, so je tež tundžel w Łužicy, gdzież sym ja wotrost, menujcy pola Lubija, so je tundžel w Łužicy tež jono serbsko-ryčny był, a z tym tež wulki džel moje swojby. A gdyż sym ja čitał, so su woni so tak za swoju rycz hańbowali, so su woni swoju rycz potom odpołożyli. To bysze za mnie tak, also, to je tak szkoda za mnie, a to bysze za wyższy też jeden impuls, so se serbszczynu zabierać. A potom sym ja odkrył, so polski czuje Tio Dreżan jeden kurs za serbszczynu, a potom sym se praju, haj, to dobisz jono wuspytacz.
1: Dale je nas zajmowa, što dobi so pola nas w serbsce znacz zmienić. Hacz w szuli, na poskitkach, abo też na nastajeniu a w obkadze nikotrych serbu.
2: Ja si myslu, da serbska rycz so nesme w tych szulach, tak kajś je na klasiska cuza rycz w obednacz. My mamy dun lepszinu, so sme w tej regione żywi, gdzieś so ta rycz ryczi, a gdzieś je ta kultura też żywa. A ja si myslu, dun tu možnost bychmo ještě mohli kus silnějšího užívat. Například bychmo mohli s těmi šulerami raz na té křižovské čáji ladačíč, se snáno serbské zaradované vopytač a vopladač a tež snáno raz na jednu serbskou party hýč. Tak so ty moži ľudí vopravdě ty zrozumia, za što one tuton ryč tež navuknu.
0: Na prvý raz je vizor otevřenost jara vážna. To je závěšče dobrá idea, co tež kus kvěrce na to dživač. Vůžadanie za vůkňacích ryčných situáciách kus pomenšič. Potom doby ja tež prajíč, ja sem vůlky čežemil z vopkatnej ryču a haj tež Buchme my jako wuknjace wiatze o tym w kursach zonić. To by woprawcze derie było, dokież na przykład w moich kursach nie jestem ja niczo w obkadnej ryczli wuknił, a ja sym to szitko sam na uroki nuć dobiał w tych sytuacjach. Haj.
3: A dalsza witzka, kotruż z mojej prelodzieszy z naszymi hostczymi w obiad na womaj, wyższa serbska identita, gdyż Eliasa a Jana z mojej so napraszowały, hacz so wonaj jako Serba identifikuje taj, a što po jej umienieniu Serba wuczyni.
2: Serb je za mnie nichtung, gdyż so ze serbskomu z romanoszczu zjazane czuje, a gdyż też tą serbską kulturu a te tradicje żywe je, a nicht um gisch zetterte rasdale nächt.
0: Při tym prašenjom za mě najvážnější, kak so tun člověk čuje. Jeli ja mám například začuče, so te serbske kemni svuša, a když záda ja som serb, za mě autentiska klinči, potom je to tak. A ja bych praju, so je městem te serbske tež džil moje identity. Ja sym w sejszwych litach tak wiele pozitivneho dożywił. Haj so mużu dżęca brajć, ja sym serb, ale ja sym tež Niemc, a hisze wiele wiace. Ale jeden dżil wo toho, jen ważny dżil toho je tež te serbske.
1: Po takim to byštaj Elias Koma a Jan Wünsche.

0: Wo Čežach přiswojenja, po Čežach přiswojenja serbske rěče smy dźensa hižo chytro wjele rěčeli a tež wo móžnych problemach a zmienach w šuli.
1: Na tutych móžnych zmienach dźěła aktualnie Serbski Institut, respektiwnie tvori zakład za to, zo móhło so na tym dźěłać.
0: K tomu přewjedu ewaluaciju, potakim wobkedźbuja a analyzuja staw a čeže wuknjacych šulerjow.
1: Krzysztof Berschin dźěła sobu na tutym projekcie a powěda wam wjac.
2: Ewaluacja nětko, že hižo 4 lita běží a ve běhu tutoho časa je so vizo obšerná zběrka korpusového materiála nahromadživa, kotraž dobí so nětko vědomostně vyhodnočiť, kotraž bude ve přichodě služiť jako základ za předživání vůčbných plánov abo jako základ za zúčovanské typologie, za uvývání nových vůčbnicov, dokáž my nětko vidíme, že jsou te neuralgické dětky, jeli so to tak jmenovat s mým vůknenu sárpšiny, například kotře čeže maja kociš od doma sárpse vůknu a dáby a obkněžič tutu písavnu sárpšinu, kotraž kajž víme, so pod obkadnořečné sárpšiny kytro rozeznala. Jinajšek čeže maja potom důlehého kociš sárpšinu jako já netko praju cuzu hrč vůknu, tuto rozdziela, dabymy sej my, jako serbska towarzyszność, serbscy wuczechio, a tak dalej wiedomy być, żebychmy ten system kubwanski a tu wuczbu serbszyny polepszyli.
0: Po takim na reformach raz praju so dziewa, a wustytki możemy potem znać w niektórych latach też wopkiesz bołać.
1: Przyjemy przy tutym ważnym projekcie wyzo wiele wuspycha.